V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, kdy nedá

0: Podívejte se na svou kuchyň. Na skříň v ložnici. Na desku stolu, u kterého snídáte. Třeba to všechno začalo právě u nás v Kronošpanu. Buďte i vy u zrodu desek, které tvoří základ domovů. Kronošpan Jihlava hledá nové kolegy do výroby a údržby. 8. října vás provedeme výrobou a dozvíte se, na jaké pozici můžete začít. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Podívejte se na svou kuchyň. Na skříň v ložnici. Na desku stolu, u kterého snídáte. Třeba to všechno začalo právě u nás v Kronošpanu. Buďte i vy u zrodu desek, které tvoří základ domovů. Kronošpan Jihlava hledá nové kolegy do výroby a údržby. 8. října vás provedeme výrobou a dozvíte se, na jaké pozici můžete začít. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech budou vyskytovat místní mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Odpolední teploty stále velice příjemné, tak užívejte skvělé počasí až 24 stupňů Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
3: Víkend
2: s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
4: Krásné dobré ráno, Lea s Filipem s vámi 6:03, tak nám napište, kdo s námi taky vstáváte, nebo usínáte, anebo pracujete, prostě ať už děláte cokoliv, taky s námi můžete cestovat a nebo následit online. Díky, že jste s námi, sobota 3. října, nevím, kdy se to stalo, za chvilku jsou Vánoce, k tomu se dneska ještě dostaneme, tak hezké dobré ráno a jdeme hrát.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Ordinary Alex Warren, hezké dobré ráno, 7 hodin 9 minutek k tomu, s vámi Lea a Filip. Celý víkend nás čeká nádherné babí léto a já přemýšlím nad tím, proč se tomu říká babí léto, to je jak dědečkovo léto.
1: To já nevím.
0: Dědovo léto, proč babí léto?
1: Já to jdu najít.
0: Tak jo.
1: Jo, máme na to chvíli.
0: Někteří z nás už jsme schovávali zahrádky, že jo, malověrní restauratéři, tak prosím vás, má být nádherně. Český hydrometeorologický ústav, to jsem řekla hezky po rádu, to je strašný jazykolam.
1: To se vytáhla teď.
0: Slibuje 25 stupňů a oblohu bez jediného mráčku. Jenže když se podívám na počasí na příští týden, tak nám tohle vydrží tak do úterka. A najednou od středy 13 stupňů, 12 stupňů, 11 stupňů. Takže prosím vás, kamarádi, užijte si víkend, co nejlépe můžete. Užijte si toho nádherného počasí, dobíte vitamin D a dobrou náladu, energii. K tomu samozřejmě náš playlist, co víc si přát. Ale proč se tomu říká babí léto?
1: Hele, já jsem chtěl využít AI, všemocný nástroj v moderní době, a jako je to tak divně popsaný, že ani nevím, co to chci číst, jo.
0: Řekni to.
1: Hele, tady je třeba napsaný, mně to nedává smysl, ale přečtu, co píše AI. Původ v přírodě, pavučiny. Hlavním meteorologickým znakem tohoto období jsou jemné stříbřité pavučiny poletující ve vzduchu, na kterých se mladí pavouci nechávají unášet větrem, takzvané babí léto v biologickém stavu. Jako chápeš to?
0: Ne.
1: Co ta AI, takže přátelé,
0: to je porádu na mě strašně.
1: Nevěřte AI, jo, ona někdy se trošku jako zblázní, takže my to najdeme zatím.
0: Tak hezké dobré ráno, a pokud víte, proč se babímu léto říká babí léto, ale třeba Filipovo léto, nebo Hitrádiové léto, nebo Lej léto, dědečkovo léto, proč je to babí léto? No, ale bude krásně a to je důležitý. Tak hezké dobré ráno, my jdeme hrát Forever in Love a taky Coldplay, Little Sims, Burna Boy a jejich We Pray za chviličku.

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy a přišla nám krásná zpráva, proč se babímu létu říká babí léto. Krásné dobré ráno, Leonko a Filipe, no mně vždycky teda bylo říkáváno, že babí léto se tomu právě říká kvůli těm poletujícím jakoby vláskům, které připomínaly babičiny šedivé vlasy, proto babí léto. Konečně, hezky vysvětleno a nepotřebujeme k tomu AI.
1: No přesně tak, podepsala se posluchačka?
0: Počkej, tady v dalších zprávách vidím Ivča, tak asi posluchačka
1: tak Ivča. My oficiálně teď oznamujeme, že Ivča posluchačka Hitrady je chytřejší než umělá inteligence.
0: Tleskáme, protože hrozně hezky napsaný. A je pravda, že já si vlastně vybavuju, že opravdu ty pavučinky lítají. Mně se stalo 2 dny zpátky, že jsem někde procházela a nejednou. A bylo to celý obličej od pavučiny. Takže babí léto, krásně vysvětleno. Za chviličku Pokáč, nebo taky Axwell Ingrosso, a nebo Katy Perry. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Axwell Ingrosso, More Than You Know. Teď už Filip Lejček a ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Německý mladík v Heilbronnu oslavil své 18. narozeniny a možnost řídit bez dozoru tak divoce, že necelé 3 hodiny po půlnoci s autem plným 4 kamarádů nezvládl rychlou jízdu na kruhovém objezdu. Narazil do stromu, zdemloval vůz na totální škodu, ale celá posádka skončila v nemocnici jen s lehkými zraněními, ale zajímavé na tom je, že tady hned po 3 hodinách přišel o řidičský průkaz.
0: Tak opatrně za volanty a hlavně, že to dobře dopadlo.
2: V texaské obci došlo na začátku září ke kuriózní situaci, když tam bylo zavřeno místní policejní oddělení. Ve zdůvodnění tohoto kroku se mimo jiné píše i to, že Trinidadští, respektive to je ta obec v Texasu, strážníci obyvatelům nepřinášeli žádný užitek a naopak jim prý spíše škodili. Na celostátní výstavě v novozélandském městě Taupo soutěžilo téměř 300 perfektně načesaných a hýčkaných morčat o titul šampiona. Unikátní akce přilákala stovky diváků a o vítězích rozhodoval v mezinárodní porotě také pozor český rozhodčí Jiří Kittner, který na protinožce dorazil posuzovat kvalitu srsti, barvu i celkový zdravotní stav těchto oblíbených hlodavců.
0: Měl jsi někdy morče?
2: Ne, neměl, ale chtěl jsem ho a jsem rád, že rodiče mi nedovolili každou věc, kterou jsem chtěl.
0: Já jsem taky morče nikdy neměla, já jsem měla křečka a taky to nedopadlo moc dobře.
2: Já, ty jsi to říkala před chvíli, já bych to radši do rády a nepublikoval.
0: No, vysála jsem ho vysavačem, výborně. Ale úplně nechtěně, protože by utekl a prostě, no, stalo se to, ale už je to strašně.
2: A to už nešel z toho sáčku vyndat.
0: On to nepřežil.
2: On to nepřežil, tak budíš jemu zem lehká.
0: Je mi normálně smutno. Fakt. Po tom křečkovi.
2: Amen.
0: Jdeme hrát muziku. Bože můj, já jsem si na to fakt teď vzpomněla, nevím, mě bylo 12, 13, je to tak, fakt strašně
2: tak
0: dlouho.
2: Tak si kup odpoledne novýho, jo?
0: Ty křečku.

0: Jason Derulo, Take You Dancing. Hezké dobré ráno, pojďme se podívat, k čemu se váže den 3. října, kdo dneska slaví, co se dneska děje. Tak přátelé, Světový den úsměvu. To tady u nás na Hit Radio funguje, protože my se tady docela nasmějeme, co Fildo?
1: My se smějeme neustále tady. A hlavně, víš, co se mi líbí?
0: Ne.
1: Že my neustále hledáme nějaký otázky, že hlavně tebe dneska napadlo prostě nějaký téma, víš?
0: Ale
1: jsme prostě, co to vlastně vůbec znamená babí léto, kde to vzniklo, jo? A předtím se mě taky ptala, kolika let se vůbec dožívají morčata, tak jsme se na to podívali. Já jsem se vlastně tady dneska jako vzdělal, protože já jsem
0: obohacující
1: typoval...
0: Obohacující ráno.
1: No přesně, já jsem typoval, že křečci se dožívají 5 let.
0: Ano.
1: A pravda je, že ty nejdéle žijící 3,5 roku, tak aby i vy jste byli obohaceni o tuhle informaci.
0: No aby toho nebylo málo, tak přidáme ještě to, že dneska je jakýsi den přítele, boyfrienda. Tak holky, ženy, dívky, svým partnerům, pokud někoho máte a nejste single ladies, to bychom si taky mohli zahrát, Beyoncé, tak prosím vás, obejměte je, dejte jim polibek navíc, oslavujte to, že se máte, že se probouzíte s ním, že usínáte s ním a prostě, že jste milovány, co si, ježíš, až hlas mi z toho přeskočil, milovány, chtěné, prostě krásné pro ty vaše polovičky a pánové teda, no, tak všechno nejlepší, Fildo, všechno nejlepší, ty jsi takovej můj rádiový parťák.
1: Děkuju.
0: Boyfriend, tak můžu ti říkat boyfriend?
1: Jo, říkaj mi boyfriend, a to je taky určitě nějaká písnička, co
0: myslím, že
1: od
0: Justina Biebera. Každopádně za chvilku Benson Boone, Lucenzo Don Omar, dáme si troška léta, Densko Duro a spousty dalších skvělých hitů. A kdo ví, jestli nepřijdou i kabáti.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: A chce týdne po Mošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
1: Dnes přes den bude většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ránu ještě počítejte s mlhami, tak pozor hlavně na silnici. Odpolední teploty však budou opět fantastické, maxima až na 24 stupních Celsia.
2: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděší.
3: Krásné dobré ráno, pokračujeme dál 4 minutky po 8. Za chviličku pro vás máme skvělý tip, kam třeba dneska celá rodinka vyrazit. Do té doby Imagine Dragons anebo Sam Feld a Jonas Blue.
2: Hitrádio Vysočina.

0: Follow You, hezké dobré ráno. Imagine Dragons, 8 hodin, 8 minut, hezké dobré ráno. Sobota, 3. října a my se podíváme, kam bychom dneska všichni společně mohli vyrazit. Máme tady totiž s Filipem pro vás skvělý tip. Na 7 místech Česka se dneska můžete podívat do lesů obnovených po kůrovcové kalamitě z roku 2018 až po rok 2021. Určitě si to všichni pamatujeme. A akci Den lesů nové generace pořádá státní podnik Lesy České republiky. A vzhledem k tomu, že dneska má být opravdu krásně, takové to typicky babí léto, tak návštěvníkům mimo jiné nabídne komentovanou prohlídku. Ukážou vám lesnickou techniku, včetně dronů, předvedou práci s motorovou pilou a taky práci stromolezců, anebo nabídne výroby ze zvěřiny jako pochutinu. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě je to pro celou rodinu, myslí se i na ty nejmenší návštěvníky. Pro děti lesníci připraví programy lesní pedagogiky. Tak pokud vás zajímá více informací a kde tohle všechno probíhá, mrkněte se na webovou stránku sazimelesinovegenerace.cz a tam najdete pro vás tu nejbližší akci.
1: Hit Radio Vysočina.

Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si, v muzice pokračujeme i za moment, čeká nás One Direction, což je z kapela, ano, což je skupina, která už vlastně dneska neexistuje, ale my si na ně rádi zavzpomínáme. A taky bude jedna z nejbohatších zpěvaček, která se letos vdala, Taylor Swift, tak si na to počkejte.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Akon, Cardinal Official. Hit Radio s vámi, taky Lea s Filipem, a dáme si za chviličku, za moment, za pár vteřin ranní update.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno, podíváme se na tři zajímavosti ze světa. Například vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energii z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Nechcete opustit pohodlí gauče, ale chcete kempovat? Nový trend to umožňuje. Ve velkých městech se otevírají VR kempy. Zaplatíte za hodinu v prázdné místnosti s klimatizací a sluchátky a můžete virtuálně tábořit na Mount Everestu nebo si opékat buřty v pralese. Skutečné buřty jsou zakázány z bezpečnostních důvodů. No a italská policie může snadněji postihovat vyhazování cigaret či jiného odpadu z auta. Počítá s tím vládní nařízení, které začalo platit o víkendu. Pro uložení pokuty už nebude nutné přistihnout automobilistu příčinu. Za vyhození cigarety hrozí sankce až 47 tisíc korun.
0: A my jdeme hrát. Lucie, Lenka Dusilová, jsem tak hezké, dobré sobotní ráno.

0: Set Me Free, Hit Radio s vámi, hezké dobré ráno. Filipe, přátelé, kamarádi, víte, co je to kamínkování? Víš, co to je?
1: Ne, vůbec nevím.
0: Fakt ne?
1: Ne, napadají mě jedině takový ty kamínky, jak se na ně kreslejí ty obrázky.
0: Ano, je to ono, to je přesně to, když pomalujete kamínek, napíšeš na něj třeba i nějaký vzkaz a necháte ho na nějakém hezkém místě a pak ho prostě někdo najde a odnese zase někam jinam, tak to známe. Určitě jsme někdo někdy takový kamínek viděli, potkali, mně se dokonce stalo to už dvakrát, že jsem takový kamínek našla. No a existuje ještě jedno kamínkování, které pořádá Super Zoo, kde namalujete kamínek, donesete ho do jedné z jejich prodejen a jiní lidé si ho koupí. No a peníze jdou samozřejmě na psí útulky. A proč o tom mluvíme dneska? Tak ta kampaň totiž dneska končí. A my jsme pro pejsky zatím vybrali přes 4 miliony korun. To je prostě boží. Vy všichni jste boží, kdo jste k tomuhle přispěli, tak prosím vás, dneska ta kampaň končí, tak kdo ještě můžete, přijďte do Super Zoo, namalujte nějaký kamínek, tam se prodá, prostě to je tak hezký. A já vím, že naši posluchači, když o něco jde, tak se umíme všichni semknout a pomáháme společně, takže prosím vás, pojďme podpořit psí útulky. Namalovat kamínek, tam se prodá a veškerý výtěžek tam půjde. To je krásný.
2: Hit Radio.

0: si, že
1: jdem. Akce týdne po Mošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Dnes bude přes den většinou jasno nebo skoro jasno, teď po ráno počítejte s mlhami tak opatrně, hlavně na silnicích. Odpoledne si však užijete opět skvělého počasí, bude až 24 stupňů Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
4: Hezké dobré, teď už sobotní dopoledne, minutku po 9 s vámi Lea a taky Filip Lejče.
2: Krásné ráno.
4: Dopoledne.
2: Ne, je ráno.
4: Ráno už bylo za námi.
2: Dobře.
4: Už 2 hodinky ráno vysíláme, tak teď už je dopolko. Každopádně narozeninová ruleta se těší na někoho z vás. A dneska tam máme voucher v hodnotě 5000 korun a můžete to využít vlastně úplně na cokoliv. Víc se dozvíte za chviličku, protože teď přichází pes, který nekouše, to je Pitbull. A Mark Anthony, tak si to pojďme dát právě teď. Tak hezkou sobotu.
3: Hit Radio Vysočina.

0: Sobota 3. října, hezké dobré dopoledne. Tak je to kolem vás všechno chrchlá, sípe a kňučí, že někoho třeba škrabká v krčku. Co, Fildo, jsi zdravej?
1: Já jsem podíval, ale musím teda teď zaklepat na dřevo, nebo z čeho tady máme ten pultíček, aby se mi to nestalo. Je to hned? Je to lusknutí
0: prstů? Je to období chřipka, rýmečka, nachlazení, kosí všechno kolem jako sekáč osudu. U nás v rádiu to taky aktuálně tady vypadá, jak já nevím, na táboře tuberáku, protože každý na sebe přikáme, kašláme, ještě že ten mikrofon máme každý svůj. Že nám dali každému mikrofon, takovou tu houbu na mikrofon, aby jsme do ní přikali jenom naše
1: jo,
0: bacily.
1: No? Jsi si jistá, že já mám svůj?
0: Ty ne, ale já jo.
1: Tak vidíš, tak nemluv za oba.
0: Tak prosím vás, kdyby Filip zítra nepřišel do práce, tak ho skolila rýmička, jo? Jinak stále častěji na doktory vlastně kašleme a snažíme se vyléčit sami babskými radami. A já tady pro vás mám úžasnou babskou radu. Za prvý, 3/4 z nás prostě nemoc přechodí, i když má 40 horečky a uklidňují se jenom tím, že si před spaním, nevím, na třeba hruď sádlem, jak nás to učila babička. Ale ne nadarmo jsou ty babské rady. Já třeba do dneška díky babičce a vlastně i mýmu taťkovi piju čaj z vlašáku, to znamená z těch skořápek vlašských ořechů. A nebo čaj s máslem.
1: Tak to neznám vůbec.
0: Neznáš? Tradiční domácí lék na bolest v krku je čaj s máslem. Černý čaj a do toho jenom prostě opravdu, já nevím, plátek másla dát si do malého šálečku a pomáhá to při kašli a nachlazení a hlavně na tu bolest krku. A nebo jako zdroj rychlé energie a prostě je to super. Fakt vyzkouší to a je to i dobrý.
1: Mám to teda vyzkoušet, když kašel nemám, funguje to jako prevence
0: třeba
1: proti kašli?
0: No spíš, když tě třeba i bolí v krku, nebo když máš unavený hlasivky, prostě něco se ti tam děje. Opravdu čaj s máslem, vygoogli si to a uvidíš. A odvar proti kašli, povařit skořápky z asi 10 vlašských oříšků a v půl litru vody po dobu 15 minut, nechat to chviličku vylouhovat, osladit medem a prostě ten čaj je za prvý strašně dobrý. Ty si asi nedokážeš představit, jak takový čaj chutná, viď? Možná i naši posluchači, anebo naopak, to někdo zná, protože tenhle čaj pomáhá při suchém i vlhkém kašli, takže teď je období vlašských ořechů. Já jsem zrovna minulý týden dostala do hlavy kaštanem, tak jsem si tak vzpomněla, že bych mohla dostat i vlašákem do hlavy.
1: Přijdeš mi nějaká probraná dneska konečně z letargie.
0: Takže prosím vás, dejte nám vědět vaše babský rady, co vám pomáhá na nachlazení, nebo máte něco vyzkoušeného, osvědčeného, můžeme se všichni inspirovat vzájemně a my si jdeme hrát zase další skvělou muziku. Teď už Miley Cyrus. Let's go. 777-937-777 číslo k nám do studia.
2: Record is on.

Hezké dobré dopoledne, Hit Radio stále s vámi. Dneska pro vás máme narozeninovou ruletu, ale jakmile uslyšíte výzvu, tak volejte. Teď ta výzva ještě není, trošku to uděláme takový napínavější, tak si na to chviličku počkejte.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Rihanna Diamonds, Hit Radio s vámi. 9:30 je tady, tak právě teď volejte 800 937 937, protože tady čeká dáreček v naší narozeninové ruletě pro někoho z vás. Tak já se ptám, koho pak máme na telefonu? Halo, halo, hezké dobré dopoledne.
1: Krásné ráno, Leono.
0: Dobré
1: zdravím
0: ráno.
1: Kdo pak... rádio. Já jsem se dovolala. Já už jsem tady připravená, že odcházíme na houby a říkám, počkáme. Mám tady vnučku, říkám, počkáme, já to zkusím ještě, a ono to vyšlo.
0: Ježíš, vy jste milá. Tak, normálně vy jste tak strašně pozitivně naladěná, to je krásný.
1: Já mám strašnou radost, že vás slyším, to bude vám, ale ono.
0: Ježíš, vy jste láska. Tak Renatko, prozraďte, kdo má ve vašem okolí narozeniny.
1: Moje nejlepší kamarádka Adéla.
0: Adélka, dobře, zeptám se na ten datum, nebudeme se ptát na věk.
1: Na datum, je to včera.
0: Je to včera, takže 2.10. Já už to tady zadávám do našeho chytrého počítače a jdeme na pravidla. Renatko, my vám tady s Fildou zahrajeme 3 hudební ukázky z datumu 2.10. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříček světových hitparád. Na vás bude jeden z těch songů si vybrat. Takže jdeme na to?
1: Ano.
0: Nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet, takže když zazní song, řeknete chci, nechci a pokračujem. Jo?
1: Ano.
0: Tak jdeme na to.
1: Jo, to chci, to miluju. Tak to je neskutečný. Vypiju se moje láska.
0: Ježíš Maria, vy jste zlatá normálně.
1: Zrnej do nebe.
0: Nechcete tady pracovat u nás v rádiu, vy máte normálně tak pozitivní na každý výsmích.
1: No vždycky nejsem tak pozitivní, ale relativně většinou, jo. Asi by mě to bavilo, no.
0: No, 100%, máte na to obrovský potenciál.
1: Děkuju.
2: No tak možná příští víkend rovnou na zkoušku, že bychom se v Renatku vzali. Hele, dáme 2 testovací hodiny, když uspěje, což já nepochybuju, tak tady s náma bude až do konce vysílání.
0: Renatko, jste skvělá. Takže určitě Whitney Houston zahrajeme a teď máte taky ten správný čas, abyste Adélce mohla sdělit cokoliv máte na srdci, popřát jí k narozeninám, pojďte na to.
1: Dobře, Adélo, zlato moje, buď pořád taková, jaká jsi, úžasná, pozitivní, miluju tě, jsi moje sluníčko, všechno a, nejlepší.
0: A my normálně milujeme vás. Tak to se mi ještě nestalo, aby jsme takhle celou narozeninovou ruletu prosmáli, je to skvělý, já vám moc děkuju za vaši energii, každopádně máme tady dáreček a to je voucher od Slevomatu na 5000 korun, kam na výlet, kam na véču, kam za odpočinkem, relaxem, wellness, masáže, prostě cokoliv.
1: Wow, děkuju.
0: Tak si to s kámoškou doufám užijete. Ještě jednou, Renatko.
1: To si neumíte představit.
0: Můžete se podívat na slevomat.cz, co všechno můžete zažít. Stejně tak naši posluchači a já vám děkuju za tu vaši energii, protože jste nám to tady celý normálně rozzářila.
1: Já děkuju vám.
0: Mějte se krásně. Whitney Houston letí za vámi. Ahoj.

0: Crying. Aerosmith právě teď z éteru Hit Rádia. Přátelé, kamarádi, za minutku 9:45, to znamená, že my dneska výjimečně budeme hrát o hodinku dříve vaše hity na přání k vaření, protože od 11. hodiny nás čeká podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou a Patrikem Hartlem. Já miluju jeho smích, takže těším se, to si poslechneme společně, ale po 10. hodině vy budete rozhodovat o tom, co naše Hit Rádio pro vás bude hrát, čím vám uděláme radost, koho pozdravíme, komu řekneme za vás, že ho máte rádi, anebo můžete vysílat i s námi. Napište nám na 777-937-777, co chcete slyšet, pro koho chcete věnovat váš vzkaz a třeba co dneska budete baštit, vařit, venku bude nádherně, tak vyražte někam na pěkný výlet a pište si a po 10. hodině se uslyšíme. Teď už Buddy Rocker, Cyril anebo Lana Del Rey.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes a to zejména odpoledne můžeme očekávat jasno až polojasno, pokud jste plánovali nějaký výlet, tak to udělejte rozhodně dnes. Odpolední maxima až 24 stupňů Celsia.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
3: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál. Hity na přání k vaření startují právě teď. Napište si o song, který byste rádi slyšeli z éteru, k tomu nějaký vzkaz a třeba i to, co dneska budete vařit k obědu, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Tak jdeme na to.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: recepty na přání k vaření, jedeme dál. Mrkneme na vaše SMSky, píše nám tady posluchačka Marťa. Krásnou sobotu, Leonko. Ráda bych nechala zahrát nějakou českou píseň, úplně mě nenapadá jakou, ale ty určitě něco vybereš. Jsem dnes trošku citově rozhozená, vezli jsme dceru o 2:30 ráno na autobus. Se školou jela na týden do Anglie. Ona asi neposlouchá, ale já jí nahrávku třeba pak pošlu. Jsi také máma, tak to určitě znáš. Krásnou sobotu, Marťa. Poslouchám a vařím dušenou mrkev, vepřový plátek a nový brambor. Ty brďo, Filipe, něco českýho máme zahrát. To je vždycky nejhorší, když posluchači chtějí, abych já vybrala píseň. Ale já jsem včera byla na koncertě 90-kového boybandu Lunetiku. Šla jsem kluky podpořit. A ty hity jsou prostě nesmrtelný, tak tě napadlo, co dát jejich píseň?
1: No můžeme dát, já jsem zrovna nedávno poslouchal i s klukama zajímavý podcast, tak se mně to líbilo, jak tam vlastně vzpomínali a vyprávěli tam vlastně to, jak po nich letěly holky, jak to bylo vlastně jako strašný a vlastně i neúnosný chvílema, tak se mi to hrozně líbilo a taky jsem si zaspomínal, jak i jako já kluk jsem Lunetik měl takovou obrovskou samolepku na takových těch bílejch dveřích, co dřív byly v panelácích, že jo, takže...
0: A kdo se ti z nich líbil nejvíc?
1: Počkej, jako líbil, jak to myslíš?
0: No nevím, prostě kdo tě jako zaujal nejvíc z těch kluků. 4 týpci, odlišné
1: povahy. To takhle jako neřešil.
0: Já jenom... jsem milovala toho, Davida. Takhle a dneska jako... vypadá úplně jinak.
1: Aby bylo jasno, tak líbily se mi holky normálně, jenom prostě jako Lunetik poslouchal jako každej, ale ano. Asi mi utkví v paměti Aleš Lehký, no tak přece jenom je to i náš kolega moderátorský. Není?
0: Už není. Dlouho
1: no,
0: není už.
1: No to je jedno, ale tak
0: ale byl moderátora součástí dlouho vytrádia, ano. Tak jo, dáme si Lunetik. Ať je hudba tvůj lék, přátelé. A co bude dál na vás? Ať je

0: Ron David, The First Time. Posloucháte Hit Radio. A hrajeme vaše hity na přání, jinak tomu nebude ani teď. Napsala nám tady Lenka, ahoj Leontýnko, moc ráda tě poslouchám, mám strašně moc ráda tvoji energii. Pozdravuju také Filipa. No Filipku, podívej.
1: No tak já budu nakonec ještě slavnej na starý kolena.
0: Dneska vaříme, co dům dá, ale vypadá to na nějakou tu poslední letní grilovačku, teda už podzimní grilovačku. Prosím, zahraj Bill Medley a Jennifer Warner's Time of My Life. Uděláš nám tím velikánskou radost. Bylo by to pro vás do studia a taky pro všechny posluchače Hit Rádia. A Leonko, ty seš naše sluníčko. To je hezký. Ještě když to napíši zase ženská ženě, tak je to o dost příjemnější, než když to říká muž.
1: No, začíná to vypadat, že jsi nějaká moc oblíbená. Přátelé, napište Leonce taky třeba, co vám na ní vadí. Ať to jako proberem trochu, že jo, tady.
0: Protože
1: ona, pak tady vždycky chodí jak vlastně jako po chodbě v rádiu a normálně jí prší do nosu ještě, že má nad sebou vlastně strop.
0: Proč kecáš?
1: No jako je to pravda.
0: Víš, že taková nejsem.
1: Jseš trošku už doslova tak jako na hrušce takzvaně. Ne, já si dělám legraci, Leonka je samozřejmě skvělá a musím potvrdit, že ten příval té pozitivní energie tady je i mimo to, když vypne mikrofon. Samozřejmě některé dny jako nejsou zalitý sluncem, takže i nějaký krize jsme si tady zažili, že jo? Víš, že tady už spolu budeme 3 roky.
0: No to je strašný, anebo jak jsem plakala, jak jsme přinesli ty kapesníčky.
1: To je pravda. To
0: byla kauza, ale nebudeme se k tomu vracet.
1: No
0: každopádně, přátelé, kamarádi, ano, my vám chceme dělat radost hudbou a když máme tu možnost vám splnit nějaké to hudební přáníčko, tak od toho jsme tady a moc rádi. Prostě baby ani posluchačka Lenička nebudou sedět v koutě, tak přesně tohle si dáme za moment. Taky bude Macklemore, Ryan Lewis a možná i něco dalšího, tak si na to počkejte. Hezké dopoledne.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: krásnou sobotu. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Can't Hold Us. A teď někoho z vás bychom s Filipem chtěli na telefonu. Volat nám můžete na 800 937 937, pokud si chcete zavysílat s námi, poklábosit s námi, pokecat, jaký máte víkend a hlavně někoho skrz éter Hit Rádia pozdravit. Tak linka je aktuálně volná 800 937 937 a my vám taky splníme i nějaké to hudební přáníčko, abychom vám našim posluchačům udělali radost. Tak halo, halo, kdo je tam?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, slyším mladý hlásek.
1: Jo.
0: A kdo tam je?
1: Tady Eliška.
0: Eliška, Elinko, a kolik pak ti je let?
1: 13.
0: 13, tak to chodíš do sedmičky, do osmičky?
1: Do sedmi.
0: Do sedmi třídy. A jaký to je ve škole ta sedmá třída?
1: No, je to trochu těžší, ale jinak dobrý.
0: Dá se to zvládnout, že jo?
1: Mhm.
0: A co pak děláš dneska?
1: Teďko pomáhám babi vařit.
0: Ježíš, to je skvělý. A co vaříte s babičkou?
1: Karbanátky s bramborovou kaší.
0: Ježíš, Filipe, pomoc!
2: Karbanátky, ty mám snad ještě radši než řízek.
0: Že jo, normálně bychom si dali s váma, tak to určitě bude dobrá pochoutka dneska. To si moc šikovná, že babičce pomáháš. A co vám takhle zahrajeme, holky, aby vám ta práce a vaření šlo hezky od ruky?
1: To já bych chtěla pro babičku a pro dědu zahrát to Hotel California.
0: Ježíš, to je krásný. A tam máš i dědečka taky, jo?
1: Jo.
0: Mhm. Takže víkend u babičky.
2: Hotelka.
1: Jo.
0: Tak jo, takže to zahrajeme babičce a dědovi. Jak se jmenují, Eliško?
1: Hana a Jaroušek.
0: Dědeček Jaroušek, ježíš, to je hezký, a babička Hanička. To je krásný, tak je moc pozdravujeme. Máš je tam někde u sebe?
1: Jo.
0: Ahoj babičko, ahoj dědečku.
3: Ahoj.
0: Moc vás zdravíme, máte úžasnou vnučku. Elinko, co by si chtěla dělat, až budeš velká?
1: Ne.
0: Ještě nevíš? Ještě máš času dost, tak ať se vám ten oběd podaří a Hotel California.
1: Jo.
0: Posíláme za vámi. Ahoj, nashledanou babi dědo, ahoj. Ahoj, Elinko. To bylo roztomilý. I takhle mladí posluchači k nám volají. Já mám vždycky takovou radost. Takže děkujeme, pište si dál, co chcete slyšet z éteru Hit Rádia. Hezkou sobotu.

0: Golden pro Aničku z Prahy 3, řidičku tramvají, tak já doufám, že to udělalo velkou radost, která dneska bude baštit to, co si navařila včera. Každopádně pokračujeme dál, chtěli jste Coldplay Paradise, bude Sean Paul, Dua Lipa, anebo taky Sofia Mešmeš, jak přespíval hit Léto s tebou z filmu Bobule, tak se máte na co těšit. A potom po 11. hodině podcast Na jedné vlně s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem bude Patrik Hartl. Tak si to vyslechněte, já se na vás budu těšit zase za chviličku a díky, že posloucháte Hit Radio.
1: Tak, jdeme volit. Dobrý den, to jsem tady dneska asi první, že?
2: Mladá paní, tady byste hodila hlas akorát do koše.
1: Do koše?
2: Letos možná volíte jinde. V Jihlavě se totiž změnily některé volební okrsky.
3: Ověřte si svou volební místnost podle adresy na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
1: Tak to si radši zjistím hned.
3: Volíte? Ověřte si, kam jdete.
4: Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří, nových prostor, oáza klidu a oáza fyzio.
5: Kdy?
4: Již tento pátek 2. října.
5: Kde?
4: Ve Viva Centru na Dvořákově ulici ve Žďáru nad Sázavou.
5: Na co se můžete těšit?
4: Oficiální zahájení a slavnostní přestřižení pásky ve 14 hodin, prohlídka nových prostor, setkání s odborníky, ukázka masáží i nového přístrojového vybavení rehabilitačního centra.
5: A jako bonus jsme pro vás připravili slevy na dárkové poukazy. Přijďte objevit nové prostory oázy.

0: Baťová.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne jako malované na výlety, možná i nějakou tu podzimní grilovačku, bude až 24 stupňů Celsia.
3: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život a ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: 11:04 startuje podcast s Bárou Divišovou, kde dnešním hostem je Patrik Hartl, tak si ho užijte a my se slyšíme za nějakou chviličku. Tak příjemný poslech.
3: Hit Radio Vysočina,

0: Posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Patrik Hartl je především sympaťák. Já jsem ho tady chtěla popsat jako spisovatele a autora nejprodávanějších románů, českých románů o vztazích. Nicméně sympaťák je prý nejstižnější. Vítejte ještě jednou.
1: Dobrý den.
0: A teď ty tři věci, které jste o něm možná nevěděli a vědět byste určitě měli. Autor malého pražského erotikonu má za celý život jednu jedinou partnerku, se kterou je 34 let. Andulka má skutečnou předlohu a nebyla to Andulka, to je tato kniha, o které se taky budeme povídat, a potrpí si na disciplínu a má naplánováno do roku 2032, říkám to správně,
1: ano,
0: co budete dělat?
1: Práci.
0: Nebo co máte vlastně naplánováno?
1: Práci.
0: Co budete psát?
1: Co budu psát nebo co budu režírovat?
0: A to mě překvapuje, že nic jiného neplánuje, to proto, že když jsem poslouchala nějaké rozhovory s vámi, tak ono to vypadá, že chcete mít všechno pod kontrolou.
1: Je to tak, jako, chci mít všechno pod kontrolou, plánuju věci, ale teď mě v životě nečeká už nic tak zásadního. Děti už nebudeme mít. Super.
0: Majitel nejosobistějšího smíchu.
1: Čili já vlastně osobního neplánuju nic tak daleko dopředu. Moje žena organizuje veškerý můj volný čas. Já jako neorganizuju svůj volný čas, protože chci, aby byli ostatní spokojení a já jsem měl klid. A to se dosáhne, pokud žijete s manželkou a dcerou, tak to se dosáhne tehdy, když přestanete o čemkoliv rozhodovat. Takže já se dozvím, co budu dělat o víkendu, dovím se i, co budu dělat o dalším víkendu, nebo co bude v létě, nebo co bude v zimě, nebo co budu dělat večer. A tomu se snažím přizpůsobit a jsem šťastný, že za to nenesu zodpovědnost, takže to neplánuju. A plánuju jenom tu práci, které je ale hodně, takže toho volného času je významně méně než té práce a tu práci tu musím plánovat dopředu, protože prostě vlastně mám v hlavě tolik nápadů, že je potřeba je nějak zorganizovat, aby se na ten svět dostali, abych na ně měl prostor. No. Ale jinak já bych vlastně toužil nic neplánovat. Chtěl bych žít bez plánu. Chtěl bych žít tak, že ráno vstanu a řeknu si, co budu dělat. A tak to vůbec nezažívám nikdy.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte, díky, že se díváte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí Patrik Hartl.
1: Vy jste v některém z rozhovorů o sobě říkal, že vlastně že je pro vás hrozně důležitá disciplína. Že kdybyste vlastně sám sebe nedisciplinoval, tak že by vlastně to možná vypadalo, že byste byl jeden velký gejzír nějakých vlastně nápadů, nějakých kreativních počinů, které by nebyly zorganizovaný.
2: Já jsem divoký, já jsem pankáč. Hrozně hodnej a laskavej, ale pankáč a energie ve mně je hodně a kdybych nemohl pracovat, tak polezu pozdě. A nebo budu jezdit hrozně rychle autem, nebo prostě budu dělat nějaký dobrodružné věci, které jsou nebezpečné, buď to pro mě, nebo pro okolí. Takže já potřebuju zapřáhnout hlavu, potřebuju dát potravu svému mozku, protože on je zlobivej. A je jako laskavej, ale fakt divokej. Takže já mám hodně energie, hodně pracuju tím pádem a jako čekám, kdy se stane to, že ta energie začne ubývat a začnu se sklidňovat. A to se zatím vůbec neděje. Byl bych radši, kdyby se to už postupně dělo, ale neděje se to. Takže já vlastně potom se někdy cítím utahanej sám sebou. Jo, protože prostě jsem takový bulldog, který pořád jako táhne a tlačí a zmítá nějakými představami a sám vevnitř jsem vlastně vyrovnaný díky tomu, že pracuji a díky tomu, že tolik energie dávám do příběhu, který nejsou reální. To znamená, nepotřebuji potom sám nic zažívat a to je dobře. Já bych zlobil. Já nevím, co bych dělal, protože jsem v té situaci nikdy nebyl, ale cítím, že bych sám se sebou na dovolenou radši nejel.
0: Není dobré nechat to bezprizorně.
2: Bojí, co se tam bude.
0: Do toho roku 2032 máte jistotu, že ta energie bude dostatek na to,
2: co máte naplánováno? Já mám tolik energie, že to není problém. To není problém. Problém je, aby se mi neutavilo tělo a aby můj mozek vydržel ty nápory energie, který má moje duše. Čili já se neutáhám duševně, ale je možný, že prostě dost mě klepne pepka nebo něco takového.
3: Hit Radio Vysočina.

0: A ten podcast na jedné vlně, na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl.
1: Jak jsou na tom Češi se čtením Na dobrou noc?
2: Nemám žádné relevantní informace, ale já mám ze své vlastní bubliny mám pocit, že čtou hodně. Já jsem dětem četl odevživa. Můj syn nečte nic. Ale do té doby, než se o tom rozhodoval, tak jsem mu četl pořád a moje žena. A své dceři čtu pořád a moje dcera teda ta ráda čte. Ta čte pořád sama i ta čte Beletry ráda. A mám pocit, že děti rádi vstřebávají příběhy, kterým jim čtou rodiče, protože je to jakási chvíle, kdy jsou spolu. Je to chvíle zábavy, kde vedle sebe ležíte v posteli, to je hrozně hezký. Já mám rád to, že ležím vedle své dcery v posteli, už celý ten den je za námi a my se můžeme k sobě přitulit a já čtu příběh, který je laskavý a hezký. Tak to je moment harmonie, na který se oba těšíme. Tak proto vlastně jsem začal psát ty dětské knihy, protože oni můžou zprostředkovat opravdu jako jedny z nejintimnějších momentů mezi rodičem a dítětem. Četba je vášnivým zážitkem. A měl by dělat jenom ten, kdo má chuť. Já bych jako netlačil na lidi a čtou. Když nechcou, tak to nedělají, to blbost. Já tomu nerozumím, proč by měli dělat něco, co se jim nechce dělat. Spíš si myslím, že může dětská knížka naučit děti, že v té četbě je nějaká radost. A že ji potom můžou hledat v jiných knížkách. Já jsem to tak měl. Hit Radio Vysočina.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: jedné vlně na jednu vlnu se dnes s námi naladil Patrik Hartl, spisovatel a především sympaťák.
1: Váš soukromý život se točí okolo jedné ženy z posledních 34 let. To je v dnešní době vzácnost. Je to vzácnost?
2: Nevím. Myslím si, že jako tuším, že nejenom v dnešní době. Myslím si, že to je vzácnost obecně i v historii. Akorát se dřív vlastně ty vztahy byly pevnější, protože lidi neměli možnost alternativy a málo kdy se rozváděli nebo rozcházeli. Ale že člověk jako asi není přirozeně monogamní dlouhodobě tak, aby byl úplně spokojený a úplně šťastný a úplně naplněný. Já jsem velice konzervativní a hrozně nerad měním něco, co mi vyhovuje. A svoji ženu miluju a nikdy mě žádné jiné ženy nezajímaly na té úrovni, že bych skutečně něco podnikl. Já jako, mě zajímají ženy a rád se třeba podívám na nějakou ženu nebo rád promluvím s nějakou ženou, to je krásný. Je krásný, když si člověk třeba může svobodně vyměnit sympatie s jiným pohlavím, to je krásný. Ale že bych vstoupil do nějakého vztahu, na to jsem příliš uzavřený a příliš vlastně tenduju k tomu, aby měl jednu kotvu.
1: Andulčina Andulata, vaše poslední kniha, na čem pracujete teď, prozraďte.
2: Já chci říct, že to je vánoční. Já chci říct, protože já miluju Vánoce.
1: Všichni milují Vánoce, je někdo, kdo nemiluje Vánoce.
2: Já miluju Vánoce víc.
1: Nejvíc na světě. Patrik Hartl, nejvíc miluje Vánoce ze všech.
2: A já mi se podařilo napsat ty příběhy z předvánočního období a to hrozně miluju. Já to hrozně rád peču cukroví, hrozně rád zdobím byt, hrozně rád zabijím kapra. A ten předvánoční čas, který je naplněný takovým očekáváním něčeho výjimečného, což většinou nepřijde pak, tak ten je krásný a má v sobě jakousi energii, tak strašně silně pozitivní, že jsem teďka strašně rád, že jsem to ze sebe vytlačil. To je všecko, pak už o tom nemusím mluvit.
1: No? Patrik Hartl, díky, že jste byl naším hostem, náš čas se nachýlil.
2: Super.
1: Díky.
2: Děkuju.
1: Budu se těšit třeba někdy příště, až zase něco napíšete, tak nám to přijdete představit.
2: Děkuju, moc rád.
1: To byl sympaťák Patrik Hartl, také mimo to spisovatel. Já díky, že jste se naladili na jednu vlnu a opět se naladíme za 2 týdny. Naschledanou a naslyšenou. Hit Radio Vysočina. Zlepši si náladu.

Baker, Hi Hello, typický letní song, Hit Radio stále s vámi, hezké dopoledne. Celý podcast na jedné vlně s Patrikem Hartlem, Bárou Divišovou si můžete vychutnat na YouTube, když se budete třeba projít, venku je krásně, nasadíte sluchadla a už máte takový ten svůj relax, pohodičku, nebo když jedete někam autem. Každopádně za chviličku další skvělá muzika, Linkin Park, Pink, spousty dalších a dobrou chuť, pokud právě budete obědvat nebo chystáte ty svoje sobotní obědy. Díky, že posloucháte Hit Radio a za chvilku jsme zpátky.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.

0: na soutkání.
1: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, www.druhotnesuroviny.cz.
2: Sobota přinese jasno až polojasno. Pokud jste plánovali někam na výlet, rozhodně bych to neodkládal na jiný den. Dnes bude ideálně. Odpolední maxima až na 24 stupních Celsia.
3: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Teď už krásné sobotní odpoledne, 3. října, doufám, že si dáváte něco dobrého, anebo teprve chystáte, nechte si chutnat, já frčím s váma ještě hodinku do 13. hodiny. Budeme hrát to nejlepší, Rihanna před námi.

0: dopoledne, díky, že posloucháte 3. října, tak si představte, že dnešní den je světový den úsměvu. Smích léčí, hudba léčí, to když spojíte dohromady, to je prostě nádhera. Mě dokonce fascinuje, že taková statistika je, že děti se smějí až 400krát denně, zatímco my dospěláci jsme rádi za 15 kousků. Tak jak je to u tebe, Fílo?
1: Tak jestli je průměr 15, já si myslím, že takhle je to těžký počítat, třeba že 50krát za den se usměju, jako já s tím nemám problém. Je pravda, že můj neutrální výraz podle ostatních je spíš arrogantní, to mi říkalo už hodně lidí, což teda je mi líto, ale asi
0: máš
1: to tak je.
0: Máš takovej obličej, bohužel.
1: Jo, ale jako když mě někdo pozná víc, to se vám může říct, tak jako já se směju celkem dost. Takhle, pořád se na něco stěžu, to je pravda, ale u toho nebo mezi tím se směju hodně a myslím si, ty bys mohla těch úsměvů mít třeba 500-600 za den možná, že bys
0: jo,
1: i to novorozeně
0: překonala. Já se ráda směju, ale samozřejmě taky máme někdy den blbec, jak se říká, ale co se týče tady aspoň našeho společného vysílání, tak si myslím, že my se každý ten víkend fakt jako nasmějeme i blbostem. Ale prostě nasmějeme se, tak nevím, dneska je prostě světový den úsměvu, smějte se každý den, je jedno jaký je den, prostě vykouzlit úsměv někomu na tváři jen tak, může být něco hezčího v tu chvíli, nebo když třeba prodavačce řeknete, vám to sluší, nebo mile poděkujete za něco, tak jí to rozzáří a usměje se a to je prostě to hezký. Tak prosím vás, dneska se usmívejte o něco víc, ale každý den se smějte. Mějte radost ze života teď a tady, jo? My jdeme hrát další muziku.

0: Hit Radio v plném proudu, pokračujeme dál, před námi spousty skvělých hitů, hezké odpoledne, Maroon 5, Cardi B, nebo Smash Mouth, a nebo taky Lady Gaga a Bradley Cooper. Vy jste si dneska hodně přáli v hitech na přání k vaření Shallow, tak teď je ta příležitost se k tomu vrátit a tenhle duet, jeden z nejkrásnějších, mimo jiné i ten film je nádherný, Zrodila se hvězda, tak se na to můžete podívat, tak my si Shallow dáme za malý okamžik, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Hit.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: kolik z vás mezi vámi je fanoušků fotbalu a fanoušků hokeje? Já vím, že fotbal Filip miluje. Co to bylo?
1: Jo.
0: A já jsem zase taková hokejová faninka, protože já nevím, mě se na ty chlapy kouká líp a přijdou mi takový drsnější, takový jako tvrdší a naopak tomu sportu asi lépe rozumím než fotbalu. Tak když jsme u toho hokeje, můžu dát přednost mě, Filipe, před fotbalem, můžu, viď?
2: Jako můžeš, já mám rád samozřejmě taky hokej, jako.
0: Tak dneska tady bude prostě více hokeje, protože pro Davida Pastrňáka začala sezona NHL, to je náš prostě pasta. V noci na dnešek dvakrát údajně asistoval a dovedl svůj Boston k výhře. Víš o tom něco víc?
2: No, ne, že bych to úplně viděl, každopádně řekla si naprosto správně, dvě asistence měl David Pastrňák a u něj je hlavně zajímavé, že od letošní sezony v Bostonu dělá kapitána, což se povedlo opravdu hrozně málo českým hokejistům, takže fakt je jako ve smetánce.
0: Tak ono je skvělý to, že kluk z Havířova, co kdysi přišel do NHL s jedním kufrem, teď vlastně velí celý tý kabině.
2: No, je to hlavně velká čest, vem si, jak jako Američani a Kanaďani jsou jako velcí patrioti a teď prostě jako Čech z 10milionové země, prostě jak si správně řekla, šéfuje kabině týmu NHL, za mě veliký klobouk dolů, ale David si to zaslouží.
0: On to město miluje a město miluje pastu a my ho přímo zbožňujeme.
2: Pasta!

0: Hezké sobotní odpoledne, náš čas se pomalinku blíží ke konci, byla s vámi Lea Děnděši. Budu se těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Vy si dneska užijte to babí léto. Má být nádherně dnes, zítra i pozítří a od příštího týdne, od té druhé poloviny spíše. Už to spadne dolů, no? 13 stupňů, 12 stupňů, 10 stupňů. Podzim se blíží nezaměnitelnou rychlostí, tak si užívejte ty poslední babí léto dny a dělejte to, co máte rádi a pokud možno poslouchejte naše Hit Rádio. Budu se na vás těšit zítra, mějte se krásně a ahoj.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio Vysočina. Hit Rádio. Hit Rádio. Jsme šťastný, nechcem už nic víc.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Těsně před 13. hodinou nemáme hlášené žádné komplikace či nehody. Pokud někam jedete, tak přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak informujte i ostatní řidiče.
1: Hit Radio.

9 minut po 13. hodině na odpolední vysílání na Hit Rádiu Vysočina otevřeli Eva Farná, taky Miraj ve společném hitu Vzpomeneš si. S vámi dneska po krátké pauze taky Tomáš Digrin, zdravím všechny naše posluchače. No a mezi tím, co jsem si posledních pár sobot užíval volno, jsem taky schytal pěknou rýmu, to asi slyšíte. A taky se nám vystřídali ty měsíce, jo. Září uteklo jako blázen a máme tu zase říjen, neskutečný jak to letí. Dneska přesně tedy 3. října roku 2026. Když se podívám ven, tak počasí nám dělá pořád radost. Na Vysočině si celý týden užíváme babího léta, takového, jaké tu podle mě dlouho nebylo. No a to je určitě velké lákadlo vyrazit někam ven. A pokud se ptáte, kam vyrazit, tak já pro vás za chvilku budu mít pár tipů. A mimo jiné se taky dneska společně podíváme na to, co se kolem nás na Vysočině děje. A samozřejmě budeme dneska sledovat taky hokejová utkání vysočinských týmů, které se dnes odehrají. No dneska nás čeká taky hromada muziky, kterou nastartujeme právě teď. No a jestli byste potřebovali po obědě trochu rozhejbat, tak to u nás není žádný problém. Posílám Alešu Dixon a její The Boys Does Nothing. Tak hezký poslech.

Nejlepší playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: Co se děje na Vysočině?
1: Na Vysočině panuje krásné počasí a to si žádá nějakou venkovní akci, tak pojďme mrknout, kam můžete dneska a zítra vyrazit. Pořádnou komentovanou procházku s lesníkem si můžete užít v Palestrově u Havlíčkova Brodu. Uvidíte stromolesce v akci Vysoko v korunách stromů, hasiče při zásahu proti lesnímu požáru i praktickou ukázku první pomoci v terénu. Sraz je vždy u místní hospody od 10 do 16 hodin. A pokud už plánujete program i na neděli, tak pozor, v Budišově se chystá dýňobraní.

Rádia Vysočina přeje pěkné sobotní odpoledne. Tomáš Digrin, tohle byl David Kušner a taky hitovka Daylights. No a s příchodem podzimu a umírnění letních teplot taky přichází takové ty poznávací dovolené a to se minulý víkend více než nabízelo, protože ten byl krásně prodloužený a já toho využil a vyrazil jsem s kolegy z mé hlavní práce na poznávačku do italské Lombardie, konkrétně do Bergam a taky Milána. No a nachodili jsme celkem společně 50 kilometrů za 3 dny, takže návrat byl takový složitější a musím říct, že na regeneraci bychom potřebovali minimálně další den dovolený. Ale moc jsme si to užili, protože Itálie má své kouzlo, no jak to jen říct, samé dobré jídlo, pití, příroda a taky památky, takže klidně koukněte ke mně na Facebook na fotky, třeba pro někoho budou inspirací kam příště vyrazit. No a jestli jste právě dnes přemýšlíte nebo už vyrážíte na nějakou poznávací dovolenou, anebo taky rovnou třeba tady u nás projíždíte na Vysočině nebo si užíváte dovolenou na Vysočině, tak si to samozřejmě pořádně užijte, protože počasí nám k tomu opravdu přeje. No a samozřejmě na cestu, pokud jen projíždíte a nebo už trávíte víkend na Vysočině, posílám další hity. Teď právě jeden, který vás nechá jen tak v klidu, protože je to mega hit 90. let, tak užívejte sobotu naplno a já už vám teď posílám DJ Boba a jeho mega hit Everybody.

uliční akrobat a černý pasažér, co jednou nastoupí.

sobotní odpoledne jde naplno, a to i u nás v éteru Hit Rádia Vysočina. Kapela Krištof a jejich inzerát ve 13 hodin 41 minut. Krásné odpoledne všem přeje Tomáš, doufám, že se ho užíváte v naší společnosti. No a píseň inzerát je vlastně takové hledání někoho, něčeho, a možná právě dneska v sobotu je ideální chvíle některé věci nechat za sebou, zase si najít ten správný svůj směr, ten správný směr k tomu odpočinku anebo k nějakému výletu. Takže žádné hledání dneska, prostě si sobotu užívejte podle vašich představ, ať už jste kdekoliv a s kýmkoliv. My jsme rádi, že jste u toho s námi a za chvilku budu hrát další skvělé hity. Imagine Dragons s hitem Radioactive budou znít na vlnách Hit Rádia Vysočina a přidáme ještě Jessie J anebo taky Davida Guettu. Tak určitě buďte s námi.

0: výrazy. Přijďte objevit nové prostory oázy.
1: S mým hlasem mi pomohla AI.
2: Puf, puf, mňau.
1: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
3: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

tohle byla Jessie Jane společně s B.O.B. jejich Price Tag. Krásná vzpomínka na začátek minulého desetiletí. 13 hodin k tomu 53 minut. Na Hit Radio Vysočina pomaly končí naše společná hodinka. Za chvilku bude 14 hodin a přesně v celou pro vás máme nejnovější zprávy. Podíváme se taky na dopravu na Vysočině a samozřejmě zjistíme, jaké nás čeká počasí. Do té doby ještě Miles Smith, Nice to Meet You nebo Alicia Keys, Girl on Fire. Tak zůstaňte naladěni na vlně Hit Radio Vysočina.

0: Obloha bude převážně jasná a místy i skoro jasná. Teploty se mohou dnes odpoledne vyšplhat až na 23 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A po 14. hodině máme připravenou další dávku muziky. Začínáme s velkým party hitem. Tady už je DJ Antoné, tak užívejte sobotu.

Krásné slunečné odpoledne, přeje se ten Vitrádio Vysočina Tomáš Digrin, jsem moc rád, že nás ladíte. 8 minut po 14. hodině právě dohořel plamen od Káti Marie Tiché, já doufám, že si užíváte víkendu naplno, tak jak se patří. No a když už jste u těch příjemných momentů a výhledů, jeden v příští letech vznikne kousek za Jihlavou. Na Šacberku vznikne rozhledna Honzík, ze které bude určitě radost pohledět. No a přípravy stavby se teď posunuly do další fáze, zpracovává se projektová dokumentace, hotová by měla být s největší pravděpodobností do konce letošního roku, no a rozhledna Honzík bude mít 35 metrů a měla by být výrazně červená. Takže jestli všechno půjde podle plánů, Jihlava bude mít za pár let další místo, odkud se na město podíváte zase trochu jinak, a ne na město, ale i do širokého okolí. No a my se teďka podíváme do minulosti, na letošní mistrovství světa ve fotbale, a příznivci určitě rádi zaspomínají při tomhle hitu, protože tady je novinka v éteru Hit Rádia Vysočina, Shakira, Burna Boy a taky jejich společný hit Die Die. Tak super odpoledne všem!

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, kde nám akorát dohrál John Newman s jeho hitem Love Me Again. Tak já doufám, že jste dneska nic nepokazali, nic jste nestratili, jako zpíval ve svém hitu právě zpěvák John Newman. Maximálně bych pro dnešek povolil ztratit pojem o čase, prostě a jednoduše zapomenout, že nás ten čas řídí a vlastně nám přikazuje, co a kdy máme dělat. Dneska je sobota a nemusíte vlastně dělat vůbec nic, tak na to pamatujte. Jediná věc, na kterou bych zapomněl, jediný, co musíte, je poslouchat Hit Radio Vysočina a naše další hity. Za chvilku zpěvačka Avril Lavigne, přidáme ještě Naughty Boye a nebo zpěváka Sebastiana. Tak buďte s námi.
1: No počkat, oni nám snad chtějí zrušit volby.
2: Ale ne, jen se v Jihlavě snížil počet volebních místností a změnily se některé okrsky.
1: A to se mám jako trmácet přes celé město?
2: Nemusíte. Většina lidí má volební místnost velmi blízko. Jen je dobré si předem ověřit, kam patříte.
1: A kde to najdu?
2: Na jihlava.cz/volby, v aplikaci Jihlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky.
1: Tak to jo, hlavní je vědět, kam jít.
3: Volíte? Ověřte si.

Posloucháte Hit Radio Vysočina v 2:30 v sobotu 3. října. Právě dospíval a dohrál zpěvák Sebastian s jeho hitem Barcelona pohodovou sobotu před Tom Digrin. No a my se teďka chvilku budeme věnovat hokeji, protože za půl hodiny se v třebíčské KHNP aréně vhazuje první buly 9. kola Maxaligy. Horácká Slavia Třebíč dnes vyzve tým Pardubice Bčku a rozhodně to pro ně nebude jednoduchý soupeř. Třebíčtí hokejisté mají po 8 zápasech 12 bodů a drží 8. místo tabulky. No a pardubické Bčko má bodů 20 a zatím je druhé v Maxalize. Třebíč ale do dnešního zápasu přichází po povedeném středečním večeru, kdy dokázala vyhrát ve Zlíně 3-1. No a jestli na utkání vyrážíte, tak pořádně fanděte, ať podpoříte třebíčské hokejisty v dalším důležitém zápase. No a my samozřejmě na stav hokeje průběžně koukneme v dalších hodinách vysílání Hit Rádia Vysočina. Ano a teďka už zpátky k dalším hitům. Do vašich uší posílám zpěvačku Katy Perry, tak užívejte sobotu.

0: Další hvězdná série muziky je za námi. Féteru Hit Rádia Vysočina hráli Katy Perry, Linkin Park a taky Milky Chance. Právě teď, aktuální čas 14 hodin 41 minut. Krásné sobotní odpoledne do celé Vysočiny přeje Tomáš. No a pokud jste teďka třeba na cestě, jedete mezi Čáslaví a Havlíčkovým Brodem, tak pozor, u Radostína bourali dvě osobní auta a provoz je tam řízen kyvadlově. Takže počítejte se zdržením. Samozřejmě, jestli i vy na své cestě potkáte nějaké komplikace a chtěli byste jim sdělit dalším řidičům, aby o nich věděli, tak nezapomínejte, že k dispozici je náš WhatsApp pro vás 725 44 38 37. No a za chvilku za ten volant posílám další dávku hudebních hvězd. Avicii, Coldplay a nebo zpěvačka Leony. Tak přeji super cestu s Hit Rádiem Vysočina.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Nový dealer vozů Cherry na Znojemské ulici v Jihlavě.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.

Hit Remedy na Hit Rádiu Vysočina. Za 8 minut je tu 15. hodina. Pěkné odpoledne všem našim posluchačům. No a u zavírky na silnicích se nevyhybej ani Třebíčku, a to směrem na Brno, takže si připravte nervy a taky nějakou minutu navíc, pokud se chystáte do Brna z Třebíče. Hned před Vladislaví s vás totiž čeká semafor a jezdí se tam kivadlově a stejně tak před zastávkou u Brna. No a kdo jede vlakem, tak tam je situace podobná, kvůli výluce a opravě mostu u Brancous jezdí na některých úsecích místo vlaků náhradní autobusy. Takže ať už se dáte do auta nebo jedete vlakem, tak se prostě vyplatí vyrazit o něco dřív. A jak aktuálně vypadá provoz na Vysočině, si řekneme těsně před 15. hodinou, tam se nám to malinko komplikuje, tak si na to počkejte, u poslechu dalších hitů budou Blackbeer, a nebo teď už slyšíte zpěvačku Leny a její Hello, takže vás všechny zdravíme a přejeme super sobotu do celé Vysočiny.

0: Ostrava má nové volební okrsky. Před říjnovými komunálními volbami si proto raději ověřte, kde budete letos hlasovat. Novou volební mapu najdete na webu města, v aplikaci Hlava v mobilu nebo v obálce s hlasovacími lístky. V sobotu 10. října navíc pojede z vybraných částí města volební autobus. Jízdní řády a také kompletní informace k volbám najdete na webu jihlava.cz/volby.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Silniční nákladní doprava v pololetí přepravila meziročně méně nákladu. Z letos přepraveného nákladu bylo 80% v rámci vnitrostátní přepravy. Vyplývá to z předběžných statistik ministerstva dopravy. Dopravci se letos potýkají s vysokou cenou nafty kvůli Blízkému východu. Praha stále hledá vánoční stromek pro adventní trhy na Staroměstském náměstí. Organizátorům přišlo zhruba 50 typů, ale ani jeden nesplňoval parametry. Kritéria pro ideálního kandidáta připomene mluvčí firmy Tyco.

0: Kubice, ideální ale v blízkosti silnice, i když i s tím jsme si už v minulosti poradili. A co je důležité, stav stromů musí být hlavně zdravý.
1: Tipy je možné posílat do 15. října na e-mail info@tajko.cz. Změnu financování asistentů pedagoga v základních školách v pondělí projedná vláda. Asistenti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí, namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Novela by měla přinést i profesionalizaci povolání. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A 3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Ovijedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
2: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci.

0: práci. Barco, volejte 800 193 193.
1: Ještě taky mrkáme na počasí. Sobotní odpoledne na Vysočině přináší jasnou až skoro jasnou oblohu s velmi příjemnými teplotami, které se zastaví v rozmezí 20 až 23 stupňů. Neděli pak počítejte s podobným počasím a teplotami mezi 19 až 22 stupni Celsia.
2: Hit Radio Vysočina.
1: Taylor Swift, Eva Farná nebo taky Pitbull a Neo, taková je hudební nabídka po 15. hodině. Tak krásnou sobotu všem přeji. Hit Radio. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to town.

Je 9 minut po 15. hodině, sobotní odpoledne v plném proudu. Tohle byl Ray Dalton a jeho krvavý běh Blood Running. Super odpoledne přeje z Hitrádia Vysočina Tomáš Digrin. No a Kraj Vysočina v novém srovnání kvality života rozhodně nedopadl špatně. Žďár nad Sázavou a Humpolece dostali mezi pouhých 7 měst v celé republice, které mají ve všech sledovaných oblastech nadprůměrné výsledky. A co se vlastně hodnotilo? Třeba dostupnost lékařů, školy, práce, doprava, služby, životní prostředí a nebo možnosti, jak trávit volný čas. No a právě Žďár s Humpolcem dokázali být vyrovnané ve všech těchto oblastech. Více informací, jak si města Vysočiny vedou a podrobnosti o tom, co se vlastně hodnotilo, najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak tam klikněte. No a jestli někdy nadáváme na to, co nám tady chybí, tak tahle čísla připomínají, že žít na Vysočině není žádná špatná volba. No a co rozhodně není vůbec špatná volba, je náš další playlist, protože vám už teď do vašich repráků posílám úplně první hit zpěvačky Lady Gaga, Just Dance. Tak si ho užijte.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, 3:45 zněl z našeho éteru Bruno Mars a taky jeho Mary U a takový ty svatební zvony. No a musím říct, že letos jsem byl na 4 svatbách a na 3 pracovně a na všech 4 svatbách tenhle song nemohl chybět. A víte co? Ani se tomu nedivím, protože když už jste našli toho pravého, správného člověka, tak proč vlastně na co čekat. Takže jestli jste letos taky byli na svatbě, dost možná jste ho slyšeli tenhle song a slyšet pak na večerní party byl i kamarád, kterého si dáme za chvilku. A jeho velmi vydařená věc Be Mine. No a k tomu, k té odpolední pohodě se nesmí chybět ani kafíčko, jelibo třeba expreso. A to si klidně můžete vypít přímo u Sabriny Carpenter. No a přidáme ještě něco navíc, tak si na to počkejte u poslechu Hit Rádia Vysočina.
1: Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tak doufám, že se si u tohoto songu stihli dát svoje odpolední espresso a jestli ne, tak třeba je teď právě ten správný čas si ho uvařit. Sabrina Carpenter hrála v éteru Hit Rádia Vysočina v 15 hodin a taky 30 minut. Krásnou sobotu 3. října roku 2026 přeje Tomáš Digrin. No a my se teď podíváme do Třebíče, kde hokejisté Horácké Slávie bojují proti Pardubicím Bčku. Jak už jsem říkal, utkání nebude jen tak ledajaká procházka růžovým sadem, protože Třebíč nastoupila proti týmu, který je prozatím na druhém místě tabulky Maxaligy. V tuto chvíli je aktuální stav v, koukám, 16. minutě první třetiny 1-1. No a my budeme vývoj zápasu samozřejmě sledovat dál a pořádně fandit, aspoň takhle na dálku přes vysílání Hit Rádia Vysočina. No a teď už radši zpátky k další muzice. Eva Farná, protože ta nám na rozdíl od online zpravodajství neprozradí, co má se stát. Tak parádní sobotu do celé Vysočiny přejeme.

0: rádi obří hmyz, jo. Já na naší zahradě v létě našel kudlanku nábožnou, to bych ještě možná jako pochopil, protože jsem se dočetl, že migruje v rámci oteplování a je jí dobře i tam, kde dřív vůbec nežila. Ale že by se k nám mělo nastěhovat i obří klíště, jo, tak to už si připadám trochu jako ve sci-fi filmu. V Česku se totiž objevilo takzvané superklíště, které je několikanásobně větší než naše běžná klíšťata. Má oči a dokáže svou oběť dokonce několik metrů pronásledovat. Takže jestli se si doteď říkali, že na ovce stačí dávat pozor, kam šlapete, nově budete možná muset dát pozor i na to, co běží za váma, jo? Tak ještě, že se blíží ta zima. No a taky se blíží další hity. Za chvilku Taylor Swift, Swedish House Mafia a nebo Indila. Tak hezký poslech u Hit Rádia Vysočina.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Francouzská zpěvačka Indila, taky její hit Dernier Dance. To je tedy hit Rádia Vysočina, za 8 minut tu máme 16. hodinu. A jestli jste právě teďka za volantem a míříte na čerpací stanici natankovat pohonné hmoty, tak na Vysočině zatím ceny paliv zůstávají poměrně vysoko. Průměrně v kraji zaplatíme kolem 44 korun a 40 halířů za litr benzínu a u nafty je to dokonce 48 a 34 haléřů. Výhled do dalších dní je ale konečně podstatně radostnější. Ceny i na světových trzích totiž klesají, což by se už v nejbližší době mohlo projevit i na českých pumpách. U nafty se dokonce mluví o zlevnění až o 3 koruny 50 na litr. Takže malinká rada na závěr, pokud vám nádrží ještě něco svítí a zbývá, tak nemusíte tankovat zrovna dnes, vyplatí se třeba pár dní počkat. No a na co čekat dlouho nemusíte, jsou další zprávy, které nás už čekají přesně v 16 hodin, takže si to nenechte ujít a do té doby Miraj a taky Trips ve společném hitu dokola a nebo teď hned pohled do 90. let kapela Offspring na vlnách Hit Rádia Vysočina. Pretty Fly, tak hezké sobotní odpoledne. Yeah.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: ukázat, co umíš. Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Městská hromadná doprava v Česku překonala v prvním pololetí hranici miliardy přepravených cestujících téměř o 7 milionů. Loni byl počet přepravených cestujících v MHD za prvních 6 měsíců nižší. S výjimkou trolejbusů přepravili tramvaje, metro i autobusy meziročně více lidí. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
2: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
1: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Na dálnici D3 mezi Českými Budějovicemi a Planou nad Lužnicí na Táborsku mohli řidiči za rok ve 269 dnech jet rychlostí 150 km za hodinu. Jde o první úsek na českých dálnicích, kde od loňského října je za příznivých podmínek povolena vyšší rychlost než 130 km za hodinu. No a český jezdec Filip Salač odstartuje do velké ceny Japonska Moto 2 z druhého místa, přestože kvůli pádu v kvalifikaci odjel jen dvě měřená kola. Porazil ho pouze Španěl Izan Guevara.
3: Barco, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barco, www.druhotnesuroviny.cz.
4: Teploty na Vysočině by se nadále měly držet mezi 20 až 23 stupně Celsia. Na obloze počítejte většinou jasno a někde i skoro jasno. K večeru a v noci by se k tomu hlavně v údolích měly přidat i mlhy. A v noci pak očekávejte minimální teploty 8 až 5 stupňů Celsia.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Nadále s vámi Tomáš a společně otevíráme 16. hodinu v odpoledním vysílání a k tomu posílám

I po 16. hodině ladíte Hit Radio Vysočina, my jsme za to samozřejmě velice rádi. Tohle byl David Guetta, Tonsent I a taky Teddy Swims ve společném hitu Gun Gun Gun. No a jestli jste dneska vyrazili do lesa, tak určitě rozhodně jste neprohloupili. Na Jihlavsku totiž pořád dál rostou huby a podle úlovku některých houbařů, co vidím na sociálních sítích, tak to vypadá, že lesy na Vysočině jsou opravdu štědré. Já osobně houby a jejich sbírání miluju. Ten pocit, že jdete lesem a najednou mezi listím zahlenete hříbek, to mě prostě baví. Jenže mám jeden takový zásadní problém, jo. Nějak mi na to letos nezbývá čas. Takže jestli se dneska vrátíte z lesa s košem plných hub a budete přemýšlet, co s nimi, tak klidně mi je doneste, no. Já slibuju, že se jich ujmu zodpovědně a smaženice určitě rozhodně nepřijde na zmar. No, tak my se radši teďka podíváme na další hudební nabídku a já si dovolím poslat i vzkaz všem do služby Doleče nad Sázavou, ať vám to tam utíká, a taky do Velkého rybníka, kde se grilluje, papá a jí a pije a u toho poslouchá Hit Radio Vysočina. Děkujeme, že jste s námi.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Ladíte Hit Radio Vysočina, odpolední sobotní vysílání s Tomem Digrinem, 3:45. Přejeme krásnou sobotu. Tohle byly Atmo Music, taky Andělé. No a pokud dámy máte doma svého anděla v podobě přítele, tak pozor, dneska má svůj den, jo. Je totiž 3. října a slaví se takový neoficiální internetový svátek Den přítelů. Takže pánové, dneska máte oficiální důvod nechat se tak trochu rozmazlovat. A dámy, nemusí to být žádný velký dárek, stačí úplně obyčejná večeře, pusa a hezká zpráva, nebo prostě jen připomenout tomu svému, že jste ráda, že ho máte. No a všem těm správným přítelům za chvilku letí další pořádná dávka super interpretů. Lost Frequencies, Roxette a nebo taky Shakira. Tak přeju do celé Vysočiny skvělou sobotu.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Zpěvačka Shakira nás vzala na Hit Rádiu Vysočina do ZOO, s vámi je nadále Tomáš Digrin. Krásnou sobotu všem, co nás sladíte. Aktuální čas za 4:30. No a právě teď se jdeme mrknout na to, jaký je stav hokeje, který se hraje v Třebíči v nově otevřené aréně. Horácká Slavia Třebíč dnes bojuje proti Dynamu Pardubicím Bčku a stav je momentálně ve 40. minutě druhé třetiny 3-1. Takže přejeme hodně štěstí a hlavně držíme palce, aby Horácká Slavia Třebíč minimálně stav udržela. No a za chvilku vypukne další vysočinské hokejové klání, ale tentokrát v Litoměřicích. Dukla Jihlava poměří síly s hokejovým týmem Stadion Litoměřice. No a tento tým je momentálně na třetím místě tabulky Maxaligy, tedy rozhodně to také nebude lehký soupeř pro Duklu, ale já věřím, že s tím jihlavští hokejisté poperou zdárně. No tak od 17 hodin samozřejmě budeme taky u toho a budeme to sledovat a držet palce. No a pro tu podporu hokejistů z Vysočiny posíláme další muziku, která dokáže napumpovat nejedno z nás. Tak tady už je zpěvačka Fergie.

0: Hezké sobotní odpoledne u poslechu Hitrádia Vysočina přeje Tomáš. Právě jsme vám hráli Calvina Harrise a taky Johna Newmana v 16 hodin a 38 minut. No a samozřejmě za chvilku přidáme další nálož muziky. Bude zpěvačka Pink nebo taky kapela Maroon 5, ale taky kapela Linkin Park. No a jestli jste fanoušky kapely Linkin Park, tak jako já, tak pro vás mám dobrou zprávu. Kapela je po návratu na scénu a po velmi úspěšném albu znovu ve studiu a pracuje na nových věcech. Potvrdila, že další plnohodnotné album opravdu vzniká. Zatím ale není vůbec jasné, kdy album vyjde ani jak se bude jmenovat. Na to si budeme muset prostě počkat. A vzhledem k tomu, že Linkin Park tentokrát nechtějí kopírovat sami sebe a ve studiu chtějí trochu experimentovat, jsem docela zvědavej, co z toho nakonec bude. Tak doufám, že i vy se těšíte. No a za chvilku slibovaný Linkin Park v éteru Hit Rádia Vysočina.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9. Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Vysočina, krásné pozdní sobotní odpoledne přeje Tomáš. Maroon 5 nám to pořádně u nás v éteru osladili se svojí hotovkou Sugar. No a 16. hodina pomaly za námi, ale abych byl a nalákal vás na tu další společnou hodinu, tak tady mám pro vás hudební nabídku. Hnedka po zprávách nabídneme Cyrila. No a v příští hodině se taky vrátíme v čase s Pitbullem, dáme jeho Back in Time. No a ještě nás čeká tahle pecka. Kato a John budou v druhé půlce další hodiny odpoledního vysílání na Hit Rádiu Vysočina. Tak určitě buďte s námi, protože do té 17. hodiny ještě další vaše oblíbené hity.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojhlavy.cz.
1: Chytrehlavydojhlavy.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš dnes odmítl tvrzení ruské velvyslankyně v Praze, že by česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku. Premiér řekl, že to není pravda. Babiš to uvedl na předvolebním setkání na Přerovsku. Umělou inteligenci využívá v rámci pracovní náplně už více než polovina lidí, konkrétně 56%. Před dvěma lety to byla přesně třetina. Ti, kteří ji používají, nejčastěji uvádějí, že pracují produktivněji. Část uživatelů má čas na na jiné aktivity. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají. Rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
4: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starost. Na primátorku.
3: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. No a českou fotbalovou reprezentaci po úvodních dvou domácích porážkách v elitní skupině A3 Ligy národů čeká nejtěžší možný soupeř. Dnes v Oviedu se představí proti úřadujícím mistrům světa a Evropy Španělům. Zápas začne ve 20:45.
5: Barko, zajistíme odtah vašeho autovraku, za ten vám zaplatíme a ihned vystavíme potvrzení o ekologické likvidaci. Barko, volejte 800 193 193.
6: A jaké nás čeká počasí na Vysočině? Večer v noci očekávejte v údolích tvorbu mlhy, jinak bude obloha jasná až skoro jasná a minimální teploty se budou pohybovat někde mezi 8 až 5 stupni Celsia. Neděle pak přinese také jasno až skoro jasno, odpoledne teploty mezi 19 až 22 stupni.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Vstupujeme do poslední společné hodiny a jak jsem sliboval, taky plním. Jako první muzice přichází Cyril, tak krásný

Kapela Mantra, že nám roztančila éter Hit Rádia Vysočina v 17 hodin a 9 minut k tomu. Hezký sobotní skoro už podvečer před Tomáš Digrin. No a do Jihlavské zoo míří žraloci. Ano, slyšíte dobře. Zítra v Jihlavské zoo začíná interaktivní výstava, která návštěvníky zavede přímo do světa těchto mořských predátorů. No a k vidění budou modely několika druhů žraloků v životní velikosti, takže si je budete moct prohlédnout opravdu zblízka. Součástí výstavy jsou také skutečné žraločí čelisti a zuby a dozvíte se něco o jejich životě v moři. No a nebude to jen klasická výstava, díky rozšířené realitě se můžete dostat doslova pod hladinu a žraloky si prohlédnout i trochu jinak. Výstava v zoo Jihlava potrvá až do 22. listopadu, takže jestli se bojíte žraloků stejně jako já, tak tady máte možnost si je prohlédnout v tom nehybném stavu a v životní velikosti. No a čeho se zaručeně nemusíte bát, je další hudba, kterou budeme hrát, protože ta bude absolutně na pohodu. Dáme zpěvačku Adele a její naprosto legendární Skyfall, ale ještě předtím je tady kapela Coldplay, tak užívejte sobotu o poslechu Hit Rádia Vysočina.

máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepší si náladu.

0: 17. hodina, 19. minuta k tomu, tak tohle byl takový pomyslný vrchol našeho odpoledního playlistu, excelentní zpěvačka Adele a tak její Skyfall na vlnách Hit Rádia Vysočina. No a teďka mrkneme na aktuální dějí na hokejovém bojišti. V Litoměřicích se hraje první třetina a v 11. minutě je stav pro Litoměřice 1-0. No a horácká Slavia Třebíč v poslední třetině zvýšila skóre na 4-1 v 59. minutě třetí třetiny. Tak klukům z Třebíče zatím nebudeme gratulovat, protože ještě neskončili, tak abychom to nezakřikli. No a samozřejmě i hlavštím hokejistům nadále fandíme a držíme pěsti. No a pro vás, pro všechny, kdo nás tak hezky dneska posloucháte, posílám za chvilku Abu Max, Pitbulla a nebo Elxivorena. Tak přeju do celé Vysočiny pohodové sobotní odpoledne.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

trochu romantiky při nadcházejícím večeru sobotním do vašich uší teď hrál Alex Warren a jeho hit Ordinary na Hit Rádiu Vysočina. Dneska máme 3. října, aktuálně přesně 17:30. No a tu romantiku dneska můžete ještě povýšit, protože hvězdná obloha si pro nás na dnešek v noci připravila další nádhernou podívanou. Planeta Saturn je totiž právě v období, kdy se pozoruje opravdu dobře a už v neděli 4. října bude takzvané opozici se Sluncem. A co je nejlepší, za dobrých podmínek Saturn můžete najít i pouhým okem a s dalekohledem pak krásně vyniknou i jeho prstence. Takže nahazovat romantickou náladu můžete už teď, a to třeba tím, že doma předhodíte tento nápad. No a samozřejmě to nemusí být jen tento nápad, můžete to pak vzít třeba přes nějakou diskotéku, na kterou vás určitě naladí další hit českého dua Verona. Tak určitě buďte s námi, protože tohle opravdu stojí za to slyšet. Tady už je Verona a taky Endless Day. Krásný podvečer s Hit Rádiem Vysočina.

0: tohle bylo plné energie v sobotním vysílání na Hit Radio Vysočina v 17 hodin 40 minut kapela Shepard. Díky, že nás sladíte a do celé Vysočiny přejeme hezký zbytek sobotního odpoledne. A samozřejmě taky dneska zdravíme všechny Bohouše a Bohumily, kteří slaví svátek. Na Vysočině jich máme přesně 1494, ale když se dívám, tak průměrný věk je 63 let. Takže bych možná apeloval na mladé rodiny, takové krásné jméno, a chtělo by to ten průměrný věk nositelů tohoto jména tak trochu omladit, co myslíte? Tak ještě jednou všem Bohumilům krásný svátek a taky děkuju všem, co dneska posloucháte a píšete mi hezké zprávy. A za chvilku pro vás budu hrát třeba Imagine Dragons nebo Kato and John a nebude chybět ani čeština Cyndl X a Mirka Miškechová. Tak to všechno uslyšíte už za chvilku na Hit Radio Vysočina.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Sindel X, taky Mirka Miškechová a Cuzinka v tvojej zemi. Za 8 minut máme 18 hodin. Náš společný čas se nachyl ke svému konci, ale ještě v rychlosti nakoukneme, jak hráli v Třebíči a tam Horácká Slavia Třebíč vyhrála 4-1. Tak hokejistům moc gratulujeme. No a v Litoměřicích je stav po první třetině 1-1. Tak držíme Dukle, Jihlava, palce, ať stav utkání ještě zlomí. No a mně nezbývá nic jiného, než se pro dnešek rozloučit a s vámi celé odpoledne byl Tomáš Digrin. Díky, že jste poslouchali a budu se těšit zase za týden v sobotu ve 13 hodin v éteru Hit Rádia Vysočina. No a teďka už další hity. Tady je Hunter X a jejich Golden. Tak krásného sobotu.

0: váhu za 195
1: laminátovou
0: a vodě odolnou,
1: která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
0: Přesně.
1: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Hit Radio.
8: Makes me feel alive.

0: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: What's up, this is Pink.
5: Jason Derulo.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Znáte každý sjezd z dálnice, víte, kde zaparkovat a kde mají slušnou kávu. Domů byste ale chtěli jezdit častěji. Kronošpan Jihlava hledá řidiče kamionu. 2 až 3 noci v týdnu spíte doma a na denních návratech se dá domluvit. 8. října se dozvíte, jak u nás jezdíme a navíc si můžete promluvit přímo s našimi řidiči. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Rádio Vysočina.
1: Aj.